občanskom mýtě. V adventní době zasmála ses neurčitě. Já se tiskl k tobě a Vladomerta hrál nám blues. Vladomerta

krve. Ještě pár kapek jsem dolil, tvůj Bůh měl jméno Jahve a nic mi nedovolil. A Vladomerka hrál nám blues.